0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady se musí fajčit, makat! Tady se bude hulit akorát z komína!
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne?
3: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nastoupil, vystoupil. Nastoupil nebo vystoupil? Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom

0: a haranty do dreziny, nastoupil, takhle je to snad jasný, řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: A že si to nastoupil dovolil?
0: Nastoupil dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku.
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio, konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
3: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
2: Ne, jenom tvoje.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
3: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
2: Cože?
3: No Alici, ne?
2: Jakou Alici?
3: No jakou Alici asi?
2: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
3: Nerozešli.
2: Když jste byli na tom nádraží, jste jim mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako. Fakt nehul to, hele.
2: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
1: Rock Radio. Konec legrace.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapala.cz.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Čeká nás 7. hodina.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: A se 7. hodinkou se taky zároveň podíváme na předpověď počasí. Dneska nás čeká slunečno s dalším oteplováním. Dnešní teploty okolo 22 až 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách teploty okolo 17. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý jihovýchodní, a to do 4 metrů za sekundu.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Krásný sobotní ráno přeju všem posluchačům, kteří se 7. hodinou ranní právě teď naladili Rock Radio a s ním zároveň i rockovej víkend, ze kterého vás všechny zdraví. Leona Šenková, máme sobotu s datem 2. května, svátek slaví Zikmund, tak přejeme všechno nejlepší. A teď už nás čeká spousta muziky, kterou už mám tady pro vás připravenou. Pojďme si dát Chicago, System of a Down, Tři sestry nebo Deep Purple, a já se 7. hodinou, která nám už za pár vteřin, všem posluchačům přeju jen to nejlepší sobotní ráno. Užívejte si ho a pojďte si se mnou dát rockovou muziku.
0: Rock Radio.

0: King of Dreams, skladba skupiny Deep Purple, která se objevila na jejich albu s názvem Slaves and Masters z roku 1990. Vydaná byla jako single 1. října téhož roku a hostuje na ní zpěvák Joe Lynn Turner. Jde o jediný album z jeho éry s kapelou Deep Purple, se kterou absolvoval i světový turné. Vyladíte, přátelé, rockový víkend na Rock Rádiu. My máme 7 hodin, skoro 16 minut k tomu a já už tady mám pro vás nachystanou další muziku, která nám bude hrát po 7. hodině. A dáme si Bruce Dickens na Tears of Dragon, skladba, která trvá skoro 6 minut. Po ní hned následuje, po něm spíš respektive hned následuje skupina Him, taky si dáme Avantasia nebo skupinu Lucie s peckou Černí anděle. Je toho spousta, tak si to pojďme dát. Krásný ráno.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
7: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami zisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tady se vám blíží splátečka a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: máme jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Skupina Mötley Crüe a jejich skladba Same Oil Situation z roku 90. Jedná se o hit kapely z jejich nejúspěšnějšího alba s názvem Dr. Feel Good a tématem téhle konkrétní skladby, na který se podíleli všichni členové kapely, je příběh dívky, která opustí muže kvůli jiný ženě. V té době, kdy tahle pecka vylezla ven, se jednalo celkem o šokující zprávu a dneska už nic neobvyklýho, jak se doba mění. No nic, my jdeme dál, ladíte rokové víkend na Rock Rádiu, do 8 hodiny nám zbývá ještě nějaký ten čas a my si ho vyplníme jak jinak než muzikou. Třeba teď to bude skupina Motorhead.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockovýradio.cz.

0: téhletý skupiny, kdy jsme si na něj právě teď zavzpomínali pár vteřin před 8 hodinou. Tohle byla pecka Holy Diver, nám završila zároveň i první hodinu našeho rokového víkendu tady na Rock Rádiu a my už máme 8 hodinu, pojďme si jí dát.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: 8.01
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Čeká nás slunečno a dneska taky skoro jasno až jasno s nejvyššími teplotami okolo 22 až 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme okolo 17. Vítr bude foukat slabý proměnlivý jihovýchodní a to do 4 metrů za sekundu.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Tak a my máme 2 minuty po 8 hodině, vyladíte rockovej víkend na Rock Radio s Leonou Šenkovou. Máme dneska krásný datum 2. května, den po 1. máji, taky jsme včera měli svátek práce, tak mi je jasný, že řada z nás jsme ho rozhodně pracovně oslavili a dneska tu máme taky světový den tuňáků, mořských ryb, který jsou zdrojem bílkovin a taky vitamínu. Z rockovýho víkendu vás ještě jednou zdraví Leona a krom muziky, kterou už tady pro vás mám nachystanou, si taky pojďte psát o vaše oblíbený pecky, protože tu máme songy na vaše přání, o který si můžete odteď psát do Messengeru Rock Rádia a v dalším vstupu si dáme nějaký ty novinky ze světa rockové muziky. Tak jo, tolik vše za mě a teď si pojďme dát vypsanou fixu Briana Adamse a spoustu další slušné muziky. Tak pojďme na to!
8: Rock Rádio.

0: Rocková etída od Guns N' Roses November Rain, která nám zabírá skoro 8 minut svýho času, tak takovýmhle skladbám už já prostě říkám etidy, protože obvykle má píseň 3 až 4 minuty, ale občas někdy ty rockeři napíšou takový balady a takový skladby, že už jim opravdu říkám rockový etidy. Tak takovýhle pecky nám teď dozněly na Rock Rádiu v rockovém víkendu v 18 hodin 21 minut k tomu a já už tady mám song na vaše přání. Tentokrát skoro 5minutová záležitost od Patti Smith. Skladba se jmenuje People Have the Power a o tuhle skladbu si napsala naše posluchačka Verča. Takže si ji dáme a hned po Patti Smith na přání nám bude hrát třeba skupina Valda Gang Pain a taky Ugly Kid Joe. To všechno už právě teď na Rock Rádiu v rokovém víkendu.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Zajímavé!

0: No More nám dohrává přesně a krásně, protože tento čas je už 9.01. My to nebudeme zdržovat, pojďme si dát předpověď počasí.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
7: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.
0: 9.02.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska krásné teploty, které budou nejvyšší až do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách teploty budou klesat k 17 stupňům a vítr bude foukat pro dnešek slabý proměnlivý od jeho východu, a to do 4 metrů za sekundu.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Tak a my už máme 3 minuty po 9. hodině, vyladíte rockovej víkend na Rock Radio s Leonou Šenkovou. Všem přeju krásný sobotní ráno s datem 2. května, kdy svátek slaví všichni Zikmundové a máme taky Světový den tuňáku. Zároveň dnešní den je vzpomínkou na Františka Sahulu, kdy českou rockovou scénu 2. května v roce 2008 zasáhla tragická zpráva, a to smrt kytaristy a zpěváka skupiny Tři sestry. V noci z 1. na 2. květen byl zavražděn, jeho vrazi si už dneska pěkně běhají v klidu po světě a život člověka to už nikdy nevrátí. No, dneska tu taky máme jedny narozeniny, pojďme trošku do něčeho optimističtějšího, takže v průběhu téhle hodinky vám prozradím, kdo dneska slaví svoje už 84. narozeniny, to je brutál. A v průběhu téhle hodiny se taky podíváme na rokový referendum, podíváme se na to, jak hlasujete o vaší nejoblíbenější desku, která vám bude hrát už dneska úderem 19. hodiny po roku na přání. Do té doby spousta slušné muziky, Smash Mouth, Stratovarius, Midnight Oil nebo třeba Olympic, to už všechno právě teď po 9. hodině.

0: Tak tohle byly legendy českého roku Olympic se skladbou Když ti svítí zelená a ta pochází z 11. alba, který vyšlo roku 1988. Frontman skupiny Petr Janda slaví narozeniny právě dneska, kdy se v roce 1942 dnešního data narodil v Praze dvěma milovníkům hudby. Jeho táta byl vášnivým houslistou a matka hrála na klavír a hudební vlohy tím pádem zdědil po nich a ta chuť mu vydržela celý život. Petr Janda dneska slaví 84. narozeniny a za celý rok rádio přejeme Petrovi všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví a ještě spoustu chutě dělat a tvořit muziku a rock and roll a big beat. No a my si jdeme dát další muziku. Rokový víkend na Rock Rádiu stále běží a frčí o 106 a teď už tady na vás čekají Linkin Park, Harley, Rob Zombie, Ozzy Osbourne a je toho spousta, tak pojďme na to.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: chválej, zpívá ho andělský chor, chválej, holky se válej.
1: V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Ozzy Osbourne ve společném duetu s Eltonem Johnem nám právě dohráli na Rock Rádiu Ordinary Man svoji skladbu z roku 2020 v 9 hodin 39 minut. Ladíte rokový víkend na Rock Rádiu, no a my tu máme zase sobotu a s tou i pravidelný rokový referendum, kdy si vy, naši posluchači, vybíráte desku na sobotní večer, a tentokrát si pro vás kolegové vybrali desky blízký tanečním zábavám do 90. let. Skladby, které prostě ovládaly letní parket 90. let. Tři desky, tři kapely a jejich průběžný hlasování vypadá zatím takto. Třetí místo zatím obsazuje skupina Brutus, deska z roku 95 s názvem Gorilla, získává od vás 25% hlasů. Druhý místo prozatím obsazuje skupina Ketchup s deskou z roku 97 s názvem Co má bejt, tahle deska získává prozatím 35% vašich hlasů. A na prvním místě jste prozatím zvolili skupinu Reflexy a jejich desku Sluneční z roku 97. Získává od vás prozatím 40% hlasů. Ketchup a Reflexy od sebe nedělí moc hlasů. Můžete to do dnešní 18. hodiny trošku zamíchat. Stačí vlíst na naše webové stránky rokovýradio.cz do sekce rokovýho referenda a dát hlas svojí oblíbený desce. No a ta vítězná vám zahraje dneska od 19. hodin po roku na přání. Je to jenom na vás, jestli to bude skupina Brutus nebo skupina Ketchup a nebo skupina Reflexy. No a já vám zatím, než budete přemýšlet, pustím muziku v podání třeba Vanastovek, Bedna od whisky.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Rock Radio, co se děje?
7: V pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
6: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

schopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak chopni do tý bedny, ať

0: si svý slzy zpátky, I want my tears back, Annette Olson a Marko. Skladba z roku 2011 nám právě teď dozněla na Rock Rádiu v rokovém víkendu a když tak koukám na ty hodiny, tak už máme minutu po desátý. Pojďme s tím něco udělat a dát si zprávy o tom, jaký bude počasí. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: 10.03.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká 22 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teploty okolo 17. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní, a to do 4 metrů za sekundu. Noc pak bude jasná s nejnižšími teplotami okolo 10 až 5 stupňů Celsia, tak tolik předpovědi počasí.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: 10. hodina nám odbyla, vyladíte rockovej víkend na Rock Rádiu s Lounou Šenkovou. Všem přeju krásný sobotní dopoledne s datem 2. května, kdy tu máme konečně i prodloužený víkend, který nás čeká i příští týden. Takže to jsou celkem pěkný zprávy, počasí nám taky přeje, tak se radujme, přátelé. Teď si otevřeme už 4. hodinu našeho rockovýho víkendu a v tý si dáme zase song na vaše přání, tak si pojďte napsat o slušnou muziku do Messengeru Rock Rádia a pak v dalším vstupu si dáme aktuality ke slušný rockerce. Nebude chybět ani slušná muzika Scorpions, Eagle Eyes, Sherry, taky si dáme In This Moment Dana Landu. No přátelé, co vám víc popřát, krásný dopoledne, užívejte za zvuku Rock Rádia.
0: Rock Rádio.

0: Radio. Rockovej víkend.
1: Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

se matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

10 hodin 20 minut ladíte Rockovej víkend na Rock Rádiu. Tohle byl Dan Landa s peckou s názvem Ona a teď už přináším songy na vaše přání a do studia mě tentokrát napsala Verča a chtěla by nechat zahrát skladbu Forever and One od skupiny Halloween. Tahle pecka by byla pro všechny, co si užívají tohle krásný počasí a zdraví nás od jezera. Takže já taky zdravím, Verčo, díky, že si napsala skladbu, ti samozřejmě posílám. Užij si ji tak stejně jako dnešní počasí a hned po Halloweenech si dáme Bon Joviho Protea a nebo třeba skupinu Green Day.

0: pobytových doplňků. XXX Lutz.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

brzy ráno pro ten atentát. Desítky nevinných

Starý dobrý Green Day, American Idiot z roku 2004 nám 10 hodin 37 minut dohrál na Rock Rádiu v rokovém víkendu a teď pár info ke slušný rockerce. Tři vítězky pro kalendář na rok 2027 jste si už v minulých dnech vybrali a chcete v kalendáři mít podle sečtení vašich hlasů střelkyni, šipkařku a taky motorkářku. Ta samozřejmě v rokovém kalendáři by neměla chybět. Takový koníčky jste si vybrali svými hlasy a pochopili vítězky dostanou slušné ceny za jejich stupně vítězů. Ovšem, aby byl kalendář bohatší, nebo jak to říct, barevnější, ještě třeba o něco zajímavější, před vítězky jsou 3, měsíců je 12, což je celkem dost, tak máte ještě možnost dostat do kalendáře o jedno děvče navíc. Stačí, když tý čtvrtý favoritce dáte svůj hlas do zítřejšího dne, tedy do 3. května, a ty zbylý děvčata najdete na naší zdi Facebooku Rock Rádia. Teď už tam přibyly nějaký příspěvky, tak musíte sjet trošku níž. Holky si prohlídněte, no a dejte palec ještě tý jedný. Takže celkem pak v kalendáři najdete 4 nový holky pro tenhle rok. No a pak v pondělí 4. května se vítězky objeví tady ve studiu Rock Rádia, kde jim budou předány všechny ceny a také určitě moderátoři vyspovídají a každopádně se máte opět na co těšit. Tak jo, pojďme hrát dál. Já mám tady pro vás připravenou další muziku, která vás bude vábit a ladit do 11. hodiny. Budou to Plexis, Sabatoni, Red Hot Chili Peppers, Rasmus a tak dále. Pojďme si to dát.

0: podle svých možností. KRS.cz.
1: Dáme si to teď hned, protože teď budou tady báry od skupiny Plexis.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Skupina Bring Me The Horizon a my budeme mít za malou chvilku už 11 hodin.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
1: 11.01.

0: Radio. Počasí.
1: Tak teploty dneska vysoký, okolo 22 až 26 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách teploty okolo 17. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, a to do 4 metrů za sekundu. No a pak noc bude jasná s nejnižšími teplotami okolo 10 až 5 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme 2 minuty po 11. hodině a s 11. ladíte rockovej víkend na Rock Radio s Leonou Šenkovou. Všem přeju krásný sobotní dopoledne s datem 2. května. Pojďme si otevřít už 5. hodinku naší slušný jízdy s kapelou Def Leppard. A ani v téhle hodince nebudete ochuzeni třeba o prozrazení dnešního narození nového oslavence. A dozvíte se třeba i to, na který rockovej živák se můžete těšit už zítra úderem 19. hodiny po roku na přání. Tak si to nenechte ujít. A teď už vám posílám slíbenou skupinu Def Leppard. Užívejte sobotního dopoledne na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Kdo si počkal, ten se dočkal a já vám teď prozradím dnešního oslavence, který slaví svých neuvěřitelných 84 let a není to nikdo jiný než česká rocková legenda Petr Janda. Na Rock Rádiu v rokovém víkendu nám dohrála před malou chvilkou jeho pecka Já, čili sobectví, takovým jako ne otazníku, spíš v jistotě, kterou tuhle skupina vydala v roce 1981 a zároveň se taky jedná o jeden z největších hitů skupiny vůbec. Je nedílnou součástí alba s názvem Ulice a text popisuje člověka, který myslí jen na svůj prospěch a na svoji kariéru. No a taky najdete na mnoha kompilacích skupiny. Petrovi Jandovi přejeme z Rock Rádia všechno nejlepší k dnešním narozeninám a teď už vám zahrají Offspring, Queen, Dimitri nebo třeba Europe. To všechno teď na Rock Rádiu.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Ahoj, tady je Kamil Střijavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
5: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
4: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.

nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Zase rok 1994, když skupina Halloween vylezla ven se skladbou Why, tehdy se ptali na otázku proč a těžko říct, jaká byla odpověď všech, já si myslím, že určitě pozitivní, protože Halloweeni, každá jejich skladba má svý, mají skvělý prostě tóny, mají skvělý skladby, mě se celkově Halloweeni líbějí a to je taky jeden z důvodů, proč je hrajeme i na Rock Rádiu, my jsme se jedali dneska i v rockovém víkendu a teď už než vám pustím další muziku, tak v rámci rockového víkendu taky prásknu to, na který rockovej živák se můžete těšit už zítra úderem 19. hodiny a pro tentokrát si pro vás kolega Kamil Dráb připravil živák z skupiny Slade z festivalu v Readingu, který se konal v roce 1980. Kapela tam tehdy nahradila na poslední chvíli Ozio a jejich repertoár tehdy zachránil jejich upadající kariéru. Je to tak, jak se říká, být ve správný čas na správném místě a tak se dostali díky tomu zpět na výsluní. Jednalo se o štěstí, abych to tak charakterizovala přesně. Ozio Osbourne se svou novou kapelou v tu dobu Blizzard of Us zrušil vystoupení na festivalu na poslední chvíli, protože měl pocit, že jeho kapela není ještě dostatečně připravená na živý hraní a tak je nahradili právě Slade a to byla pro ně trefa do černýho. No, živák s názvem Live at Reading vám bude hrát zítra po roku na přání v 19 hodin, tak si to nenechte ujít a my jdeme hrát dál.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky jsou vít za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou párty za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Rock Radio, co se děje?
6: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Def Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemii ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.
5: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Skupina Pearl Jam a skladba Black nám právě teď dohrála na Rock Rádiu v rokovém víkendu. A jak se tak, přátelé, koukám na hodiny, nám už se to překulilo a blíží se nám polední čas, 12. hodina, za malou chvilku už je tady.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Bude 12 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska krásný jarní, skoro až letní teploty, bych řekla, okolo 22 až 26 stupňů Celsia nás čekají. V 1000 metrech na horách teploty okolo 17. Vítr bude foukat slabý, a to do 4 metrů za sekundu. Noc pak bude jasná s nejnižšími teplotami okolo 10 až 5 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Na Rock Rádiu v rokovém víkendu nám odbyla přesně před pár vteřinami 12. hodina. Máme tu polední čas, u kterého třeba i obědváte, ale hlavně si k tomu dáváte slušný vlny z Rock Rádia. Zdraví vás Leona Šenková a pojďme si tu sobotní idylku zpříjemnit hned songem na vaše přání. Takže pokud máte chuť si nechat zahrát nějakou tu pecku, kterou byste chtěli slyšet teď, právě teď po obědě z éteru Rock Rádia, tak učiňte a napište mi do Messengeru a já se těším na vaše tipy, na vaše nápady a na vaše chutě, který máte nejenom ty obědový, ale samozřejmě i ty hudební. No a já už vám teď posílám Aleše Brichtu, Iron Maiden, Briana Adamse a nebo skupinu Aerosmith. Tak přátelé, užívejte, pěkně obědvejte a já vám posílám k tomuto muziku.
0: Rock Radio.

0: 12 hodin 16 minut, k tomu vyladíte rockovej víkend na Rock Rádiu. Tohle byli Aerosmith s legendární skladbou s názvem I Don't Want to Miss a Thing z roku 1998. A my jedeme dál. Napsal mě do studia Kuba, chtěl by nechat zahrát skladbu Nikdy se nedovíš, nedozvíš, OK, od Jarka Filgase a ode mě neuvěřitelný, přátelé. Chtěla jsem vám moc poděkovat za podporu, kterou do téhle skladby dáváte. Má skoro 200 000 shlédnutí na YouTube. Držela se po celý měsíc v nejlepších klipech pro celou republiku, takže si spousta lidí hodněkrát nechávalo zahrát, což je úplně skvělý. Prostě, co by si člověk mohl víc přát, než když se hudba líbí lidem a samozřejmě komu jinému než našim rockovým posluchačům. Takže já ji na přání pustím, vy si třeba dejte i na YouTube, podívejte se i na videoklip. Vyšlo to všechno před měsícem, ježiš, ten čas strašně utíká, přemýšlím, co už zase hudebního teď udělám. A každopádně po Leoně a po Jarkovi Filgasovi si dáme Metalliku, taky Physio, dáme si Kerny, YouTube, je toho spousta, pojďme si to dát a vy si užívejte s Rock Rádiem.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: máme jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: 12:39, ladíte rokový víkend na Rock Rádiu, ještě pár vteřin s Leonou, ale to už naposled pro dnešní den, protože mých 6 hodin skoro za mnou, já se s váma pomalu budu loučit a do té doby, ještě než mě vystřídá kolega Martin Melicher, který už doběhl sem k nám do studia a chystá se na vysílání od 13 do 19 hodin, tak já vám pustím spoustu slušné muziky, která vám bude hrát do 13. hodinky, bude to třeba skupina Valda Gang, Ghost, AC/DC nebo taky Simple Plan. No a pro dnešek je to za mě úplně všechno, mějte krásný víkend, opatrujte se a my se zase uslyšíme za týden o víkendu, v rokovém víkendu, sobota i neděle s Leonou, budu se na vás těšit, mějte se fanfárově, čau!
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na počasí na dnešek. Jasno až polojasno, což jsou dobrý zprávy. Denní maxima 21 až 25 stupňů Celsia. Rokeři, běžte ven, běžte grilovat, běžte na vejlet.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, máme 13.01, sobota 20. no ani ne, 2. 5. já na to nevidím, pardon, rokeři, já doufám, že jste někde venku, jsem tady pro vás dneska až do 7 a mám pro vás malinký překvapení. To přijde až na 3. hodinu, takže určitě od Rock Rádia neodcházejte, my si teďko dáme na začátek píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jaký dneska máte rokový apetit. Abych vám vás mohl inspirovat, Marilyn Manson, Alice Cooper, House of Fire, anebo Škvoři, Síla starých vín.
0: Rock Radio.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, tohle je Marilyn Manson a jeho Personal Jesus, osobní Ježíš z roku 2004, 13.16, to je velitelský čas tady na Rock Radio, no a já bych pro vás měl píseň na přání. No, vybíral jsem tady z Messengeru, děkuju všem, co píšete i takhle o víkendu, jste úžasný, je vidět, že vás to tady zajímá. Mám tady zprávu od Andy. Ahoj, zahráli byste, prosím, Metalliku pro mého nejlepšího tatínka od jeho dcery Andrejky. Prosím, prosím. A já moc, prosím, pěkně posílám Metalliku. Andrejko, děkuju moc, že jsi napsala. Vybral jsem tady The Memory Remains z roku 97 rokeři a hlavně Andy a samozřejmě Andy taťko. Musím říct, že ten refren tam je prostě úžasný. Zpívala ho zpěvačka Marianne Faithfull a myslím si, že je to opravdu super. A nejlepší na tom je, že tahle píseň opravdu zní úplně jinak naživo, protože samozřejmě zpěvačka s Metallicou takhle nejezdí na koncerty a úplně jinak právě tady ta studiová verze od Metalliky z roku 97. Určitě si ji užijte, děkuju moc. Napiš Andy zas a další píseň na přání bude ještě určitě během odpoledne, večer, rok na přání. To bude celá hodina podle vás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Nesmrtelná teta od kabátů z roku 22. 13.37, velitelský čas na Rock Radio. No, já jsem váš moderátor Martin, celý odpoledne tady pro vás. No a co je to rokový referendum? Vy veteráni samozřejmě víte, vy noví, co jste teďko naladili Rock Radio, tak ahoj, já vás zdravím, já jsem Martin. No a rokový referendum znamená, že vy si vybíráte na rokovýradio.cz desku, která vám zahraje v sobotu večer od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. Jelikož máme sobotu a jelikož tady mám otevřený rokovýradio.cz, tak se koukneme na ty tři desky, které máte tentokrát tenhle týden na výběr. Máme tady Brutus z 95. Gorilla, Ketchup, ano, kapela Ketchup z roku 97, a co má být, anebo Reflexy ze stejného roku Sluneční. Rokeři, hlasujte, já před šestou to hlasování ukončím před rokem na přání, no a samozřejmě potom, až odejdu, tak i já si naladím Rock Radio a pustíme si společně takhle jednu z těchto super desek. Do konce hodiny pro vás mám kulturu, no a dáme si Whitesnake, Here I Go Again, The Lane Beneath, anebo Luci, Dotknu se ohně.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: dietových doplňků. XXX Lutz.
1: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dohrávali nám Linkin Park Crawling z roku 2000 samozřejmě ještě s OG zpěvákem Chesterem Benningtonem. My si dáme za chvíli počasí rokeři, za dvě minuty máme druhou hodinu odpolední, no a v příští hodině mám pro vás nálož rokový muziky, jak jinak. Řeknu vám něco o slušný rokerce, no a samozřejmě oslavíme jednoho velice letitýho a zasloužilýho českýho rokera.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další. A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
6: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Na sobotu 2.5. máme jasno až polojasno, denní maxima 21 až 25 stupňů Celsia. No a zítra nám to bude pokračovat. Úžasný počasí, jasno až polojasno, odpoledne v Čechách možné zvětšení oblačnosti a příchod dešťových přehánek. Ale nebojte se, rokeři, nebojte se, maximální teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia ze studia v Praze vás zdraví Martin Melicher, já jsem váš průvodce a moderátor dnes až do 7 večer. Jsem tady pro vás a pouštím vám rockovou muziku, to určitě chcete. Já doufám, že si dáváte nějakou grilovačku, nějaký vejletík, tak dobře, určitě vám držím palce, já jsem byl včera. Každopádně, co v téhle hodině? Olympic záření, protože my budeme oslavovat jednoho z největších rockových legend českýho roku, Petra Jandu, takže si o něm něco samozřejmě řekneme. No a řekneme si taky něco, jak už jsem avizoval, o slušný rockerce. No, to se nechte překvapit.
0: Rock Radio.

0: Dohrávají nám olympici tady na Rock Radio, díky moc rockeři, že posloucháte i dnes. Ano, dneska nám právě frontman Petr Janda slaví 84. narozeniny, no prostě wow. A narozen roku 42, tahle živoucí legenda, to samozřejmě pořád dokáže roztočit i naživo. A já konkrétně jsem byl na olympiku v rámci rockinu v Ostravě, když jsem jí moderoval, no a musím říct, že to dokážou pořád roztočit jako ty mladí. Hele, vystoupili po boku Panoptika, Arakainu anebo Škvorů právě. No a že by tam bylo nějak míň energie, když měli právě ten svůj set, tak to se opravdu říct nedá. Já vzdávám hold živoucí legendě Petru Jandovi, přeju mu všechno nejlepší za Rock Radio a samozřejmě ještě mnoho let živý muziky.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes,
5: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Last Good Night, Pictures of You. 14.37 na Rock Radio, no, Pictures of You, Pictures of slušný rockerky jsou právě teďko na Facebooku, protože vítězný slušný rockerky jste si sice odhlasovali, ale mít v kalendáři jenom tři holky, no to by byla škoda. Vyberte si z finalistek ještě jednu, kterou vám máme nafotit. Palcujte fotky holek nahoru, samozřejmě, tam to jde jenom nahoru, takže to dělejte tak, jak to Facebook dovolí. Nabíhejte právě na facebookovou stránku Rock Radio, no a samozřejmě v neděli 3. května, což je zítra, to rozlouskneme a v pondělí 4. května si vítězky pozveme k nám do studia, abychom jim předali dary.

0: podle svých možností. KRS.cz.
1: No, rockeři, jak už jsem sliboval, za chvilku mám pro vás malinký překvapení. Přijde nová kolegyně a ta pro vás bude vysílat od 3 do 4. Jo, za chvíli si dáme předávačku, takže se o ní něco dozvíte a samozřejmě ona vám taky bude pouštět tu slušnou muziku. O slušné muzice teda víc, Aylstorm, Hymn of Monsters and Men, anebo Ozzy Osbourne a jeho klasika, ale úžasná klasika, Crazy Train.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Arakain, adrenalin, no a teďko to adrenalin opravdu bude, protože já už tady ve studiu, jak jsem avizoval, mám novou kolegyni Káju. Ahoj, Kájo.
1: Čau, rockeři.
0: Tak hele, jak se těšíš?
1: Hele, jako upřímně se těším mega, protože tohle je prostě moje vysněná práce.
0: No, hele, ano, přesně, chtěl jsem se tě zeptat, jak jsi se k tomu Rock Rádiu dostala? Rockeři, kdo byste nevěděl, tak opravdu Kája je nová posila na víkend a teďko bude vysílat hodinu beze mě dokonce. Jak, promiň, já jsem tě přerušil, jak jsi se k tomu dostala?
1: Ne, v pohodě, já rock and roll poslouchám už od malička, mamka si vždycky dělá srandu, protože jsem už v kolíbce se uklidnila na to, když Axl Rose začal řvát You're Gonna Die. Nevím, co to o mě vypovídá, jo? Ale zatím jsem mentálně stabilní.
0: Ne, já si myslím, že to vypovídá jenom to, že tady máš svoje místo. Rockeři, buďte samozřejmě na Káju milí, hodný, můžete napsat do Messengeru, na Facebook trošku jí podpořit. No a já samozřejmě se zase do éteru dostanu za hoďku, předáme si to, zevaluujem a řekneme si, jak to Káje samozřejmě šlo. A půjde jí to velice dobře. Co pro nás máš připravenýho?
1: Hele, já tady udělám takový teaser, jo? Já mám samozřejmě počasí, ale potom...
0: Super.
1: Potom tady mám jakože nikdo bude vydávat nový album.
0: Nový album, nějaký koncert, na který se chystáš, tak, jo, taky, jsem pochopil.
1: Taky. A mám i od té zrovna skupině, na kterou jedu, tak mám taky novou novinku.
0: Ježišmane, tak to je úžasný, rockeři, určitě od Rock Rádia neodcházejte. A Kájo, za chvíli je to tvoje.
2: Ahoj, tady je Kamil Střijavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
3: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
2: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
4: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Bude jasno a skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů Celsia. No a co se týče větru, tak ten bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Jak už tady můj kolega Martin pravil svoje proroctví o grilování, tak si ty špekáčky opečte.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Čau lidi, tady Kája. Právě jsem převzala žezlo od Martina a tuhle hoďku tady budeme spolu pít. Co jiného než dávku slušný rockový muziky. A taky se dozvíte, kdo nám bude vydávat nový album. Ale na to se můžete těšit až za chvilku. No a teď už, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak vám k tomu právě teď pustím Škorpíky, Seether, Alcohol, anebo Bon Jovi, She Don't Know Me, právě teď na Rock Radio.

0: Právě nám dohrávají Škorpíci a jejich Tease Me, Please Me. Posloucháte Rock Radio a jak jsem před chvílí slibovala, tak po něm. Po 9 letech se nám totiž ozývají Europe a zní to, že rozhodně co nespomalujou. Nový album Come This Madness vychází 25. září a první single One on One ukazuje, že kapela šlape na plyn, jak jinak, že jo. Prej to bude jejich nejtvrdší deska, ale stále tam budou mít tu energii těch osmdesátek. Rozhodně si tohleto datum zapište za uši a já vám do toho teďka pustím. Rainbow Calling, Bad Wolves, Panoptiko, ale teď už Airfare a jejich Sorry Baby.
1: Jaro už je v plném proudu. V Jisku najdete vše, co potřebujete pro své venkovní prostory. Ať už jde o malý balkon nebo velkou zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak a to byly Rainbow a jejich I Surrender. A já se budu v červnu, co? Zdávat a klanět před Metallicou v Budapešti, protože právě tam jdu na koncert. A nebojte se, budou updaty. No a dáme si totiž ještě jednu novinku ode mě, takhle na konec. Totiž moje milovaná Metallica, jak už jsem zmínila, znovu otevírá 90. Reload album se vrací v nový a remasterovaný v podobě. A jak je u nich známo, nebude to samozřejmě jen tak. Boxset nabídne živáky, dema, rarity i dosud nevídaný věci. Prostě se máme zase na co těšit. Venku to bude 26. června. Nevím jak vy, já si hážu odpočet do kalendáře a za chvíli budu házet i moje žezlo tady Martinovi, ale ještě vám tam teďka pustím vypsanou fixu Johna Lennona, All the Remains a Green Day a jejich Basket Case právě teď na Rock Rádiu.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rock Radio, co se děje?
8: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak a teďka nám dohrává Reckless Love a jejich Loaded. A já tady, jak jsem před chvílí říkala, hážu zpátky železo tady Martinovi. Martine, jak se ti líbil můj výstup?
1: Děkuju za železo, ale musím říct, že teda upřímně už jsem tady trénoval i nadanější.
0: Ty vole, ten má až moc odvahy na to, že fandí sportě.
1: No dobře, rokeři, ale jak jste si mohli všimnout, tak samozřejmě Kája se otrkala velice rychle za tu hodinku, co tady vysílala. Jak se ti vysílalo teďko vážně? Já si myslím teda, že to bylo...

0: docela dost v pohodě. Rockeři si to mysleli taky, viděl jsem nějaký zprávy. Jak se ti vysílalo?
1: Hele, miluju, maluju od Neckáře a prostě bomba, pecka, raketa. Ne, teďka vážně. Musím uznat, že ze začátku jsem byla trošku nervózní, ale potom, jak říkáš, otrkala jsem se a je to práce pro mě. Takže Marťos, házím ti to žezlo.
0: Rockeři, takže Kája tady pro vás bude za týden zase na 2 hodiny se mnou, takže na to se můžete těšit. My si teďko dáme počasí a pak si zase oslavíme toho Petra Jandu, který dneska slaví 84. narozeniny.
2: Under Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska jasno až polojasno, denní maxima se pohybují až ke 25 stupňům Celsia. Zítra Rokeři to bude pokračovat jasno až polojasno. Odpoledne akorát v Čechách možné zvětšení oblačnosti. Maximální denní teploty 23 až 27.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Radio ze studia v Praze se vám zase hlásí váš Martin. Ano, jsem váš moderátor dneska až do 7. Kája tady byla, nová kolegyně za mě od 2 do 3 až na to, že vůbec bylo to od 3 do 4. Přijde zase příští víkend. My pokračujeme. Rammstein, Enter Shikari, anebo Alana Miles, Black Velvet. No a hned potom si pustíme Olympiky, protože ano, Petr Janda, legenda českého rock'n'rollu, dneska slaví narozeniny.
0: Radio.

Du hast mich. Du hast mich.

Olympik, jasná zpráva. Jasná zpráva je, že je 16.18 a Petr Janda dneska slaví 84. narozeniny. No úžasný, prostě živoucí legenda rock'n'rollu. Konečně konců teda samozřejmě toho tuzemskýho. Narodil se teda v roce 42. Já bych jenom tak rád podotknul, že housle vyměnil za kytaru na začátku 60. let. Což už je teda opravdu dávno. Tím jakoby nechci říkat, že Petr Janda už si zažil mnohé, ale samozřejmě zažil. No a jako hudebník se začal formovat v československé kapele Sputnici. To určitě veteráni víte, kterou založili spolužáci z 11letky. Sám později vedl potom skupinu Big Beat Quintet, no a spolu se svým spoluhráčem Pavlem Chrastinou nastoupil do kapely Karkulka, která se počase rozpadla na dvě části. No a jedna byla počátkem Hvězdného olympiku, který spolu založil například bubeník František Ringo Čech. Já mu z Rokrádia teda samozřejmě Petru Jandovi přeju ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. No a rokeři, my pokračujeme, dáme si Vysáče, POD, Genesis, ano, Van Halen a jejich Jump.

0: zdravých doplňků. XXX Lutz.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak ho nem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
11: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Máme jí. Slušnou rockerku pro rok 2026. Odhlasovali jste si ji a my vám ji nafotíme do kalendáře na příští rok. A spolu s ní i stříbrnou a bronzovou rockerku. Ale to je pořád málo. 9 finalistek jsme vám nasypali na naše sociální sítě. Dejte nám vědět, který z nich vám v kalendáři nesmí chybět. Palcujte jako o život na Facebooku a Instagramu Rock Rádia. Slušná rockerka 2026 na Rock Rádiu.
1: Jsou sexy, drsné a ví, jak si dopřát klid. Na kvalitních českých matracích od Matrace za hubičku. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.cz.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

I Started Joke Faith No More z roku 98 na Rock Radio s Martinem. 16.40, no a do konce hodiny pro vás mám další pecky, samozřejmě rockeři nádherné. Stejně jako právě Faith No More. Dan Landajo, ulice, Battle Beast, Eye of the Storm, Bruce Springsteen, Born in the USA z roku 84. A samozřejmě po pátý si dáme píseň na přání, takže už můžete přemýšlet, co byste chtěli, abych vám zahrál.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Za 3 minuty rok na přání, celá hodina podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a volejte na číslo 725844424. Já ještě ukončím rokový referendum. Vy jste hlasovali o desku, která vám právě po roku na přání v 7 zahraje tady v sobotu. Vždycky celý týden hlasujete na rockovyradio.cz. A tentokrát to vyhrála deska Reflexy z roku 97 Sluneční. Tak určitě po roku na přání od Rock Radia neodcházejte. My si teďko dáme poslední počasí pro dnešek, samozřejmě na zítra, abyste věděli, co a jak. No a pak to odpálíme v plný palbě.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Ahoj, tady je Kamil Střijavka. Zdravím všechny příznivce první a jediné rockové opery v naší republice.
4: King Size Rock Opera. Premiéra 2.5. od 18 hodin v Rock Opeře Praha.
3: Těšíme se na vás. Vstupenky zakupuj na rockopera.cz.
5: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
7: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
9: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Rockeři už máme nádherně. Aktuální maxima třeba v Kacákově je Lhotě až 30 stupňů Celsia na slunci, samozřejmě na zítra. Jasno až polojasno odpoledne v Čechách, možné zvětšení oblačnosti a příchod dešťových přeháněk. Pravděpodobnost výskytu deště v západních Čechách je cca 30%. No a maximální teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na přání.
1: 18. hodina odbíjí já.

Martin, váš moderátor, samozřejmě tady má pro vás rok na přání, celá hodina podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, volejte mi do studia na číslo 725844424. Já to tady budu samozřejmě třídit a posílat vaším směrem k té grilovačce, vejletu anebo poflakování se doma, ale samozřejmě i do té práce. No a tady do práce mám zprávu pro Davida od Metallica, lepře řečeno, David by chtěl Metallicu Nothing Else Matters z roku 91, tak pojďme to samozřejmě začít takhle s troškou thrash metalu. Rock Radio.

Saxon 747 Strangers in the Night na Rock Radio s Martinem 18.10, no a já tady mám zprávu od samozřejmě od Vládi. Mám tady, ahoj Martine, zdravím do Rock Radio. Chtěl bych poprosit o zahrání písně pro mého syna Jonáše a jeho báječnou holku rockerku Teresku, kteří se dnes vrací letecky z New Yorku zpět do Prahy. Song od skupiny Saxon, přesně 747, aby měli bezpečný a pohodový let. Píseň posílá mi tobě do rádia a všem slušným rockerům. Děkuji moc, Vladimír Ondra a rockerka Janička. Já vás zdravím a hned pokračuju dál. Mě si totiž dovolal Kája, který by chtěl něco od Papa Roach, tak jsem tady vybral Last Resort z roku 2000.

0: Bryan Adams, Summer of 69, no to si zavolala Eliška před chvílí a posílá to nakladno za svými rodiči. Já tady mám další zprávu, děkuju všem, co píšete v rámci roku na přání, celá hodina je podle vás, od Davida. Ahoj, prosím, zahrajte mojí tchýnce k dnešním 51. narozeninám od škvoru Sílu starých vín. S přáním všeho nej od nás všech, díky moc, no Davide. A takhle má vypadat spořádaná rodina, kde se mají všichni rádi. Ano, škvor Síla starých vín už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Eagles Hotel California, o to si zavolal Honza. No a my máme rok na přání, celou hodinu jsme nějak v půlce. Děkuju všem, co voláte a píšete do Messengeru. Mám tady zprávu od Lucky. Ahoj Martine, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od týmu, od Slováků, ano, od naše bratia. Držím ti místo, ano Luco, držím ti místo samozřejmě tady na roku na přání a samozřejmě tu píseň taky posílám. Držím ti místo od týmu z roku 1990.

0: Rokeři, máme právě rok na přání 18.39, to je velitelský čas samozřejmě tady na Rock Radio. Děkuju všem, co píšete do Messengeru a samozřejmě, co mi píšete taky, teda voláte do studia. Každopádně já tady pro vás mám další zprávu, konkrétně od Domči. Dobrý den, prosím o zahrání Dívka s perlami ve vlasech od Aleše Brichty, děkuji moc, hezký den všem. No, Domčo, samozřejmě tady tu věc z roku 94 tady mám připravenou, děkuju moc, že si na tohle vzpomněla, protože Aleše Brichtu jednak já osobně miluju, no a samozřejmě Dívka s perlami ve vlasech, no tak co si budeme, to je taková klasika, že by to právě v roku na přání nemělo chybět. Under
1: Armour makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byla.

18.50 na Rock Rádiu, máme rok na přání, celá hodina patří vám i o víkendu samozřejmě. No a tohle byl Alice Cooper Poison, o to si samozřejmě zavolal Milan. Milane, já tě zdravím. No a my pokračujeme do konce hodiny, už sice teda zbývá jenom pár, ještě něco tady od vás, ale bude jako třeba Five Finger Death Punch, Wash It All Away, o to si zavolala na číslo 7258444424 Kája, tak jí to posíláme, to věc z roku 2015. Důvěrně známá od těchhlech úžasných rockerů. Rockeři samozřejmě, vy si užijte celý večer, už za chvíli bude taky rockový referendum. Reflexy kapela samozřejmě se svým albem Sluneční, nepřerušovaně a bez keců celou hodinu. Takže se na to těším, taky si to pustím v éteru už za chvíli. No a rockeři, mějte se hezky a my se slyšíme příští víkend. Zase tady budu s novou kolegyní Kájou, tak to si myslím, že bude super. Ale já už to nezdržuju, rockeři, pojďme si užít ještě konec roku na přání.

muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
8: No jaké bys chtěla?
7: No přece ty z Baumaxu.
8: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
7: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: muzika.
1: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Benda

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Mrtvi na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptákách. No,
2: ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený. Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
2: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
2: No, nejezdíme taxíkem.
3: No to asi ne, no, to je představa.
2: Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku. No.
2: A víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Čím to? No, to mi řekni, to mě teda zajímá, čím to je.
2: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
4: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
3: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
4: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
3: Ale...
4: Jak se jmenujete?
3: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
4: Budete docházet každou středu ve 14 hodin, mlho.
1: Rock Radio. Konec legrace.